A wonderful hučbu máme tiež Jensa zase za vás. Miestrujem tuto titule, na nás čakajú. Jensa rana svešime skupinu Total. Čas sa nenaročí, spieva Matias Kisling. A kujšto džin, ona tu spieva? Kujšto džin, rekáte štúdok titul od Daniela Hazec.

Jenož pozitivne pak šitke spievy na přírodu neladaja. V osebie ve zajšvých lečesatkách sú přibierali spievy, kýž so za přichodom našeje zemie prašeja. K tomu líči napríklad štučka, kýž spieva Anna Maria Bretschneiderec. Ale tež ve tutem spievie z leta 2020 praša so Michal Cyš za tým, kak má přichod sveta vúpadač. A snano najznačiši spiev je Quo Vadis Vúžica, kýž je miestom hižo 5000 let stary. Skomponované od křesťana Jamesa Münka na text Wernera Mieszkanka.

0: 6 šminčinov do 6 čiche.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Lenka Majerec z Münstera.
2: Môj ľúbe Božo, sem tebie zaso z vočov zubiva. Mi je, kajž by mies na maj vujka kurjava byva. Kurjava vopsti z kaosa šedno dňa. Vopsti z termínu a dživa. Vopsti z domjacnosti a přečelov. Vopsti z čítania a interneta. Kak môžu jenoš přes kurjavu ladač? Kak môžu tebie zaso vidžič? Se docvajše tu? Znajš tu deštajke začuča? Ja znaju je dokvanje. Trude nepytnu, kak sa bo z mojich vočov zubi. A potom sedžu tu. A prašam so, kak sa zase vruču. A trude sama na tým dviduju, hač bo docva hiše na mne čaka. Ale v druhým nišče na Timotie písa pau, smýli nesvierni, tak vostanie von tola svierne. Všetož von, co sam zaprič nemôže. Tuž bo mi svierne vostanie a na mne čaka, kak přinu zase vručo. Kak môžu přes kurjavu Boha znova vúľadať? Mi poma, dus si za ňo vedomne čas bieru. Napríklad, dus sa pravidvone modlu, aba kemši kodžu. Ale tiež v Biblii čítač, aba ke Bohu spúvač, poma kurjavu odstronič. Môže si ty, dženca, vedomne čas za Boha zač?
0: Nábožné svoje kny má dženca Lenka Majerec Münstera na doku a zamovitosti serbského evangelského zjazka.

0: Dzieci lubi starsi, dziedoja a woki. Wy tyle dokładnie wiescie, że się sztwotk k wam do kuchni przyliczy.
1: Filomelos. Dyrtam dejstwa małeje drozny.
2: Nekak Filomelos dżęca hinajsi wupadaha čevak.
3: Haj, mam dżęca kudzielu pšitknenu. Po mojim mieniu so ona mi vupiede. Hadži, dokaž vupadam tak, kajž dyrbi być. Dla toho mam cele... Cele ważne filomelozofiske prašenje. Po takim.
2: Okej.
3: Gdzie da ste to pisane? Co mam ja taki w uparaczka i się w uparam? Z moimi rianymi pierkami, ja z moim praktyskim pyską. A z tej riany kudzielu.
2: O, ciężkie prašenje. Niekotre wiece, kajś tu kudzielu, kisy se przytykną, rozudzisz sam. Druhé věci, přírodně přinarodžené, jsou či ve génach sobu dáte.
4: Ve génach? Gén?
3: Ach, vostudvo, nemůžeš ty to lépe rozkvásť.
2: Ty, kaj šítke druhé živochy tež, například děči, obstejš z celé malých bajnkou a ve těch nucka je DNA.
3: He? Já ničo nezrozumiu. Ja som so tola zjeka vulanou. A dzieci nic.
2: Oh, haj, to je češko. DNA je kajšajki plán, po kotrym šmaš tvarič. Predstaj si, ty dostaneš nové Lego klocky. Zobie je pravi romače tvariu, za to máš cedlku, na kotre šo krok po kroku stej. Také cedlky sú naša DNA. A po tej so naše čivo tvari.
3: Okej. Ja dre to přeco ište prave nerozumiu, ale ja viem, zo je to šo prave, doka sem ja raz pokojom. A dječi šu tež šikvane, radžene, perfektne. A tohle dobi šo tak ostač.
2: Ale ty tohle vieš, zo so drude tež nešto zmeni. Te bi vupadne napríklad pirko a potom narostče nové. To nemôže přeco šo tak vostačkajš je. Ty by so tiež dále vúvič.
3: No hej. Te pierko je potom kusk hinajše. Ale je tiež kusk samcne kajš te druhé. A s tým je zaso šo poriadku. A potajkým je tiež kúžde džičo, když so zmieni přeco pravé.
2: Uhaj. To pak je dženca vopravdže filozofiska rozmova s tobou.
3: Aha, tajka filomilozofiska, no? Vážne vizo je, zo maja dječi sukničky a kolove ze zakami. Dziś přeco najmenša jeden popriančk nuc posve.
2: Filomiloso, kak so tebi přeco zaso rádži, od šo jedne kotrie téme pšenšk popriančkam?
3: Ho, ja neviem, ale ja si myslu, zo stej to v mojich gejnach, v tej DNA.
2: Pola tebie na kujžde pat.

0: Vod dženca so zaso zabulom honi, a to na najväčšim jevišču sveta. Na svetových koparskich mištostvach v Mexiku, USA a Kanadže. Dam so na rý a hosti vesela, ale pola nás nímske, zákske a užice tak pravú zahoritošť dotať ešte nezačujú. Je to tam nech krejach inak, Jakube?
1: Na každý pád, ale vieza zrozumiu za příše kritice vo sebe, što už USA plači z nevopsenosť nastupuje. So nochce so kúžde vúlce přes tuto svetu mištostva radovač. Napríklad však sú USA súdnika ze Somálie zase domov svali a doma přízemio. Povita je o vúlka čriuda ľudí na letanišču Mogadišu a je kajšteko národného rieka. Súdnik Oma Artan je tak rec nový národný riek Somálii. Při letanišču sú oficiálni zastupério kraja, kajštež fenojo kopanice, koho je machajo najlepšieho súdnika Afriky 2025 povitali. A tun praj no dušnic na tutr, potom na příchodných svetových mištostvách rú súdžu. A vúlku zahoritoš doživíme rúne tež bosnijské a Hercegoviny. Mústvo je so po 2014 hakle ke druhému ráze z cíva za svetové mištostva kvalifikovalo, ale kak. Dramatickým finálu play-off ro přečivo italské, když však sú hižo 4 kruč VM dobili. A bosničenia sa tak jara vesela, že sú samo svojský spiel komponovali po skáče raz.

Abo skupina Myszki, kiś w tutym spiewie z leta 1996, tyś w zimie spiewa. Jenož pozitivně pak šitke zpěvy na přírodu neladaja. V osobě ve zajšvých lečesatkách jsou přibírali zpěvy, kýž so za přichodom naše země prašeja. K tomu líčí například štučka, kýž zpěva Anna Maria Brettschneiderec. Ale tež ve tutem spěvě z leta 2020 praša so Michał Cyš za tým, kak má přichod světa vupadač. A snano najznačiši spěv je Quo Vadis Vůžica, kýž je městem hižo 5000 let stary. Skomponované od křesťana Jamesa Münka na text Wernera Mieszkanka. Vůži.

8 inčinu pona po 8 je a tu sú naše pokyvy. Mieščanský zjazd CDU Budešin tu přeprošuje na zjavnú mieščanskú rozmovu a to dženca večo 6 na žolu Serbského domu. S hosťom je Jan Buda, direktor založby za serbský ľud, ktorýž odmluví na všetky prašenia a povieda vo serbským fórumie vede a kak dále punže, digitalizacijski koncept so predstaví, gajštiž platforma DigiSerb a rečne technologie a buknenske a rečne poskytky. Do toho je serbským domie menujúce popôdňu 4 serbské blido, na ktorých preprošuje tudeša domovinská skupina. Popôdňu 4 na serbskú besedu přinže tutež dr. Anja Pohončová od Mačice serbské, ktoráž dživa pak tiež sobu v rečnej komisii a runie vo tuto maj, po takým o Mačice serbské a v rečnej komisii bude ona povedač. Na serbskú besedu s čudenca tiež dobukec prošený a to na faru večer na posedmich. Na vobydlarsku zromadžiznu přeprošuje dženca krajina rada Udovičas, vobydlerju gmenu při kloštorskej vodže a to od napošestčich do sedmich gmenským zareče Nebelčicach. A na další piknik přeprošuje se jutce rečný motivátor projekta Zari Lucian Kaulfürst a to od naposedmich do potesvom Svunčko nisko, Svjatok blízko na kníži dvorčistvo sedom v Přivčicach Zahuji Paul Geigerzähler z Berliner.

Když jsme rovně hýžo zároč se pobili, potom tež nedom vostaněme na trávniku tak rec, spoznaječe da tutun zvuk. Na, snadno to njeden, abo damne to samo ještě zamůže. Travu z kosu sic. Sič tam syno dživač za nukle, abo za tamne domjace skut. Tajka kosa, ta nije jenoš vobele mirniša, kaž runje svišiče, hač travu sičak, giš s benzinom bi čiri, ale je tiš lepša za vopsvit. Vosebje za vysoku travu a biotope je kosa pravi grad. Trebaš jenoš pravu techniku. Dokliš so veda v tem počne posobjovač, ce přirodoškitna stacija Bedrichecach blisko Vaza pomhač tradiciju za so vozrodžič. Tutun kunst dženja, a to sobotu, od ranja 9. do připodnja 2. maj poskyčia zaušich zajemcu kurs. Tam naukneš z kosu travu sic, ju klepač. A co lepší podle pomáče, tež nedám ještě tamnější vůky ladač. Kurs je darmotný a jsou ještě 8 místnů svobodný. Na naší internetové straně namakáče další informace, kůho voku přírody a kotře lepšiny travu sečeně z kosu má a namakáče vězo tam tež link za přizivěně.

0: ste z čitanja a interneta. Kak můžu jenoš přeskúria vůladač? Kak můžu tebě zase vidět? Se docvajše tu? Znajš ty tejštajke začuča? Já znaju je dokvanje. Tude nepytnu, kak se bo z mojich vočů zubí. A potom sedžu tu. A prášam se, kak se zase vruču. A tude sama na tým dviluju, hač bo docva hiše na mne čaka. Ale v druhým niše na Timotie písa Pau, smýlí nesvěrný, tak vostanie vůn tola svěrný. Přetož vůn, co sám zapryč nemůže. Tuž bo mi svěrný vostanie a na mne čaka, kak přijdu zase vručo. Kak můžu přes kurjavu Boha znova vůladač. Mi poma, kdy si za něho vědomě čas běru. Například, kdy se pravý dvůně modlu, aby kemši kodžu. Ale tež v Biblii čítač, aby k Bohu spůvač, poma kurjavu odstronič. Může si ty dženca vědomě čas za Boha zač?
1: Nabožné slovo k nima dženca na doku a zamovitosti Serbského evangelského zjazka Lenka Majerec.

0: A runje to, na serbsku besadu nech přečelja zastupja dženca ve Vittince, nic svierno.
1: Přejeme zbožo.
0: Runje tam, ve Vittince, svědči dženca Herta Delanova kulovate šešče sačine. Na tutym puču, po takim božumach serbskeho rozvosa przyjavam vele zboža, božoho žonovania a dale krutu strohotu manželský Matias kajštiš Čuka Hlišpeta. Vona je pisataj, vostajn dale dajka pomocliva a vesova. Mamojče jara rade a vážimoj si jara tvoju vutrobitosť ve všelkých náležnosťach. A ja tutem zbožo přečam, přizamknu so vizotež šice z Delanec a cožec vulkiju svojbu, a tiež oni pisaja, veselime so šice na vulku hostčinu dženca večer brožni na Delanec statoku ve Vittince. Ve Vittince svedči potekin dženca Herta Delanova kulovate šestdesatčine.

0: A s tým je na počuvečích.
1: Serbský rozhlas. Povieste. V studiu Jakub Vočar.
2: Dobré ranie. Plánované novotvá viacorých obchodov na krome raket značiny susodný gmenenie svači dvo dále nemír. Navoda v obchoda na kauf la Skočling Varnováše nesvačanskú gmenskú rádu pred štihami raketčanského projekta. Po jeho meneniu sú plánované v obchode pre vujke a moli sú sama hač do pančiť skukova v uskutkovač. Fachové posúd k investora raketcach menováše Skočling Jara Jednostronský a připovedží na přečivný posudk, kotrž v obkut nakal sam zapvači. Ižo spočat leta běše so nesvačanská gmenská ráda k raketčanským plánam skeptisce vupraživa. Kočebusu vosvědčí dženca Riečne centrum Vitaj svoje 25-letné vopstače Deni Vužice. Za to sú dženca vosebity džen pedagógu zariadovali, na kotrym chce so předseda domoviny David Statnik vúčarjam, kubvarjam a navodnicam šulo za zromadne dživo džakovač. Svědženské popodnio s kulturnými přinožkami je klubovný deňo serbského gymnázia a je pendant k jubilejnému svědženej letušeje hornioserbskeje svojbnie skáčovanky. Riečne centrum Vita je mez druhým z leta 2000 a cínače na 140 publikáciu a vúčbných materiáliu deňo serbščiny vúdav. Z leta 2016 je viace 140 ľudí svoj riečny certifikát deňo serbštine od RCV dostalo. Radvorská gminská rada je čera v útvar Minakauského busového zastanišťa v obzamknula, takže môže ja so vokovo nie potom busy tiež zavročiť. Nadavk za 145 tisac eur dostá firma z Biskopic. Byrne štváske závody skoržili, so hižo dosť dživa nimaja, tak viesnenostka Madeleine Rynčová, ste so jenož dve firmy na vupisaniu v obdželivoj. Nimo toho je lekár Cyril Hančík dživa dla čera svoju funkciu jako radvorský gminský rádžiče zvožil, jeho miestno zabere netko redaktorka Bianka Šéferová. Na 7. krabatovým firmovým behu včera čornom komcu je so viace hač 60 ľudí v obdželivo. To zdželi organizátor Vojerovské športové tovarstvo. Mez v obdželníkami bychu tež nekoci Serbia, mez druhým z Horko, Sulšec abo z Rožanta. Oni startovachu v týmach firmov, ktorých zdživaja. 80 firmov je so na behu v obdželivo. Cokonu čaru 22 kilometrov dobyše mústvo zromadne docpieč, kuždy jedno Kliuc dobyše pak jenož 2,4 kilometry běžeč. Cíl zariadovania je sobu dživačerjov a dživadavarjov kôvok vo Vojorec zjazač, každejších pohyb a strove zeživenie spichovač. Nemsko-serbské ľudové dživadlo v Budušine je konc júnia hostičel za letuše sakské zetkanie šulského dživadla. Na ním vobdžili sa 5 šulských dživadlových skupinov, mez druhým zakladná šula Pančice Kukov a Šelorové gymnázii Budušin. Na cioch dňach skupiny budyským dživadle svoje ry predstajeja a so dživaničkách se šelakými aspektami dživadelenia zaberaja. Zetkanie vôtuje kooperácia šule a dživadlo Kost, vo kotruž stará so sakské krajné jevišťo Radebeulu. A to bychu naše povestče, kotrež namakáče tež na našich stronách internete a našej dámotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Cínače stopne pokáza živé slibro pri budyským studiu, dženca zaso veľem ročelu, ale tyž svonco sa dosadis pokáza. No a to však zájme od čera, švíle, popodňu potom má sa tyž rímač maximálne 17 stopňov, s dešťom tyž vecike culce potom kvôdny živiecík vokovo v uši duja júce celé podobné vedro. No a konc týdženia je tyž nevobstajne, pričímž je sobota hišče najrenčí džen.
0: Všetko poriadku na pučách a na drohách, to môžeme sa tu len na tým miestne celé krotko ďalžeč.
1: Serbský rozhlas.

0: вам на гитаре, и я так буду делать еще много лет. Мое рабочее место — планета Земля. Я люблю свою работу без выходных.
1: Я сам русский рец вукнул в шули, кашкужда у нас, мы сме мусали пиш лето вукнуш. На концу не так веле, то е вубаво, доколаш мы не сме повидали. А рец пшижо вот шпрехен, а ниц вот вокабле вукнуш. То я так. На другом пажу мусим гронишь, я сам потом, гаш я сам хопил сербский вукнуш, я сам веле розмил доколаш, те свока су востали вуша, а навопак, гаш я сам разбил в эстниске, я сам могал моє ноё слова вуживаш, доколаш эстниску рец не сам могал, а те люди там не сам могали енжески поедаш, а тогда су земну русски хопили, а то я шва никак. А мимо того, в Советском Звездку я сам Jo nekotare přijašele kenš mi liste su pozvali až do živi našo sto a živi žaset samo. Jadna z Moskve, ta jo kševa kumnio přiš, mi jo ogledat, ale božko to nejo nic bylo. Potom je teke koinc bylo se s tým přijašetstvom. Což ja vegin vobluduju, musím ironiš.
2: My jsme uknuli. Já jsem zachopila v 7. letniku, šulském letniku, serbské základní školy v Budyšině. Já jsem přišla akle v 5. letniku do té školy. Tam se tak živala, až moje němské, also staré sobobukníky, to jsou naraz ukli v 5. letniku rusku reš, also jsem se přišla, co je nyn, no, ty vukneš nyn do serbštinu. A my jsme to akle od 7. letnika. A my jsme tam takovou velicnu ľudstnicu měli na základě serbské řece. Ale te knihy jsou nám upoštili, já jsem dělala to slidat. Tam jsme na základě serbské slovo, to ruskou řec, čuži, že jsem potom byla, jsem já přeci ty nejlepší byla. A já nyní to ještě, dokud že mám malou kožbu, ruštinu navožovat, půjdu do obchodu, в Валенью, а потом я спитам «Здравствуйте!» А в одном опыте там уже витаю, а с веселью, а еще на немка там пшижа, а с ними опыта турцовскую рец навожу ваш, а я с теке пшеци пшаша, я то пшауе, угронение, а с того пшауже потом русский,
3: я. Я, я сам, а кукница, ху русовскую рец наукнува, ale ženca na gymnázium je nedajo tu rec ako pobytovanie za kurs, aber také nieco. Ja si myslím, až zájem neho, my sme také raz ho mieli francouzsku a vatinsku rec, to naše ukniky tam a zás také trebajú za studium, ale za rusovsku rec ja by groniva nedajo taký zájem. Nento per przewrośeniu. Ja se myslím, až my nikotare leta ši mieli pobytovali rusovsku rec. Ši po let uceli, ale ženca vece nic. Ja begroniva nento s tym zachopiš, to njama žetnogo smysla, ale to nic njama ceniš z nastajenim. Ja se myslím, až to nie taka svetová rec, s ktorý už môžeš vysvýše dalepšiš.
4: No ja, ja som uceno dir ersta šan, to groni vet 5. letnika, som musel teke v šuli teke rusku rec nauknuš. A ja som musel teke až to abitur ceniš, ale jaz sem musel teke do abiturnega obšespetovanja v ruske rece. A jaz sem to teke schaffen hohe.
5: To gronje Torsten Mack, Bernd Pitkunings, Angelika Kurovscena a Anke Hille Sikertova vetom, kak su nauknuli rusojsku rec. A na ten part, abo pedobnje, mežo mogi specajč neje Nimskeje ulicovaš jadno čojenko. Vet leta živiš naš často živiš a stržašča, šu v pecajčnej cunje pedavali v šulach rusojsku rec. Ved živiš naščesto jadena pešaset, jo bila ruština ved 5. letnika za šikne žiši vinovatošť. Rusojska rec jo bila instrument medze a živove red integracije do cune oblivovania přes sovietski zviesk, ale šedni žen jo bila v NDR lepda gežba k tomu, aby na uknionu rec naložovali.
6: Neskere jo ta zavina v tom, abo pšicina, abo ten zakvar, šo jadno conjento, a som dvojorecne vetros a som jo taký fíbl za rece. A ako sme pen zachopili v šuli tekde ruščinu uknuš a predavaš, som malesne markoval, až jo tá bejne blízka naši srbske rece. A to jo sem je spredobalo. No a už aj toho zabierania v šuli jo pen tekde nieco drugego k tomu prišlo. Ako su zachopili tú garnizónu tam v Ochoze Tvariš, gaja su sežili všetci te vahovarje na tých drožkách, ken su z Ochoze do gore viadli, aby ľuži tam nuč neprišli. To su byli te Ruse. A Gelce, ako sme tekde byli, Narske, na tom, ga se až žincaj šnego pra tých golcov nejo veľa zminilo, sme tam všetci penšiskali se skolasami a gledali, co te tam cenie. Penšu nás nám kývali, aby bliže prišli a no jo, pro svoku, ga sme penšu vežili, co a kak, a penšu nás prosili, aby za nich pepalenc doj se jeli. A ako sme vsled prišli, sú veni nám všetci te uškovne peneze do ruky svocili. To sú byli te Ruse. No ja v tých krotkých rozgrnoch a slovách, ga som penteke markoval, to daniš tak, no šeško nejo a doš laške.
4: To je ten problém, tak zúd, co nego DDR-staša, na? My sme mieli tu ten celý kraj ruských maminárių, ale my nesme smeli s nimi pojedaš, a oni také nesme smeli s nami pojedaš. A to je pon také veľký živná konstrukcia bola. A tak sme to zase vše nauknuli, a to všetko zase zabili. A to kroni, ja nesom mal tú gažbu, tú ruskú riec odpovedne navažovaš, a toho, da som všetko zase zabil. Ja viem, my sme ako môj doročný raz týždeň v Sovietskom zajúzu boli, a tam som opetal také zlužíme so rozgraniaš. Ja, te poušekne vecky so klapovali, ale ja som také vyžel, ne, to jadne je ta riec, ktorž vúciu pédam, a to druhý je ta riec, ktorž lúže srejš Moskve nadrozapajdajú.

0: Се серске перспективе ја бу помер к русовски реце а културије јаден други, ако помер нимске вјечене лудности в НДР. Нанимени звјечне спехување серске ја култури в НДР завештио жинцашне русовске ишти жинца в старых летниках трајуце симпатије. Притом не гледа се так на советизирување, а пошекне политизирување серске ја култури. Целове собинске чојења, ако улицују, напшикват, Ервин Хануш, не бе пак пшитом деяли игнорироваш.
1: Но ја, а тен заим на те реце, або на реца зелшим, бе да ја пшипедла пшиспомниш, јага сум приватни, тегде мимо те рушчини, теге енгелчину в закладни шули укну приватни. А тен целове заим за реце, ја пен к тому пшиносувам, аж сум ја, pe uši šuli šel na studium té sorabistiky, a to především srbštiny a ruštiny. To pentek ještě mi nejo dosegalo, a gar jsem ju tu gožbu, takde, ako jsem zachopil živaš, dali uknuš v Rusojsky, v Moskvě direktně, jsem té gožby užíval, jsem prv raz v Moskvě byl na gromadu, přiže tam už je leto gromadu. No jo, a tak jsem já do té ruštiny přišel. Se ví, až pen jsem, no jo, co mu razgroniš tu rec městem, přes to přebyvání v té Moskvě do Ždere mygal. No a to jsou za te, když je cáshou v Hošibusu tyky umarkovali a pen jsem je přišegnuli za dolmečování. No jo, a tam jsem pen... No jo, na dosť úsoké rovnine dolmečoval. Ako jo, tak, kde ten pesvajnc Zovetského zväzka z Balíňa ho ve Hošebuzu, ve Hošebuzském obvoze byl, som s ním prv dňou duce byl, a tam ga si musel už trošku tu rúskoj súriť znaš, dokola zvoci nebyši nejské rezeli. No jo, a tak jo to pen dali šlo, pen som na druhých pelách také ešte převažoval. Zapšalo mi ten zachoping byl celo hinakše tegde. Ako som pe studiu sled přišel, jo Paulčenka mi přosulec nebe mygal ze tých tegde došť rozširionych knihov pra nás v DDR. No jo, ja som groni dobyši nové zemi, nímskýho to bylo Neuland unterm Flug, a v ruskej rece padňata je celina. A no jo, pen som z toho také no došť obširné úrezky převožoval a te sú pen se v časniku te, kde už ho vyzjavili. To je zapšalom bylo moje predne živo ze z tého rusojského recu. Pen som na srbské uši šuli pedoval tú ruščinu, čo šo mi přece veľké vjasele gotovalo, dokáž, no ja som tam nuči stojal. To je bylo písané moje živenie sobu. Nic ano, moja srbská rec, ale také ta ruština. Ten zájim, no jo, byl šako, ale negotujeme sebe něco pred, kaž ľuže gronie, no jo, ten zájim, že to jo bylo šikno nuskané a tak dále. Ja by gronie, gabe žinca, te mode ľuže, ten zájim nemili dla té muziky a tak dále, pente také nebe engelsky vuknuli. A no jo, pen dali po tej zmene, gajo se vegin veľa zmenivo. Moja enkelžovka jo teke dali šva najprv až do 60. letnika sobu a tam sú mili teke ešte ruštinu. A tu som pregonioval, aby to teke dali gotovalo, dokláž daš jo nem to kaž co, a ja neviem, kak ľuže na to gledajú. Bžes tie ruštiny my neužijeme. A tam mygu nie to na Putina mienaš, ja teke na toho mienam kak daleko ako mygu, ale Putin nie je rusojska rec. Za mňu je rusojska rec Puškina abo Lev Tolstoja.

multidisziplinarne Team Sliežaďov Ludwig Maximilian Universität, University of Bath, a Technické univerzity München jo analyzirovalo recné změny v sociálních médiách v Ukrajině do a obca z rusojské nadpadové vejny. Úsledky jsou byly jasné. Měně a měně lidí v Ukrajině užívá ved zachopěnka vejny ruštinu jako rec komunikace v sociálních médiách. Uvyša ve celém postsovětském rumě pokazují na důjkodobné vedslabění statusa rusojské rece. V gospodářském obuku jo je její pozícia přitom mecnější. Z kulturného hledania zaupitňoš šuží rošeně k svéje identiše. Kšac pe kšacu se také relikty sovětského a rusojského koloniálného kniženia vedperají. Nejvěce výdobné je to snaž na kyrilickém alfabeši, kterýž jo byl etablirované ve šikných postsovětských krajach. Ved politické změny ve živých naštěstí živých jasetých letech jsou však iniciativy za jeho vetrošeně. Ve tom, až například pošitý v Uzbekistáně paralelní obej, kyrilický a latinský alfabet, kše v Kazachstáně až do leta 2001 čižaště přejš na latinský alfabet. Ale také v Evropě ukňu přibírajúce měně ve sobou rusojskou rec. Miastem ve šikných statách za ketareš předlaže pla statistického amta Europejské unie Eurostat daty pedavajú v sekundárnym schéžinku jaden v šulách ceši engelsku ako rusojskou rec. K tomu přijdu také nučí kounopolitické represálie v rusojské, ketareš sužilo nejknižarstvové organizácie NGO cenili nemežné. Nímská akademická umina DAAD například jo zakencila svoju prezencu v rusojské a rozdávání stipendiů, zatím ako jsou rusojské zastojnstva zastopňovali DAAD jako nevítanou organizaci. Do obšestaša direktného žila DAAD v rusojské jsou v rámiku iniciativy Go East jako sledně spěchovali každé leto přebyvání v rusojské federácii za 200 nímských studírujúcich a vědomnostníků. Ved obrošení ved každické kooperácie z boka rusojské a paušálne ved pokazání kolektivního pětiacora jsou šereniu a spěchovaniu rusojské rece věce škedy naperali ako pomegali. A s tým je přichod rusojské rece zvenka rusojské žinca doplně vetverionem.

0: Jonintos, do a šes žaset liet, až hoše buski duchta, spisova šel a komponist Kurt Kanauke jo se narožil. Ve svojich operách a spionych grašach jo venteke tematizirovao to živine Serbu. Jogo spise vet dolnych vúžicanario su nacistiske zastojnstva zakazali a přisamem doponje znicili. Jadnu jogo stvorbu svyše šo ninto, na žycinje jadnogo přisvucharja.
1: Ja som Marko Meškák, ja žijom v RCV na Přestajaju za dolnoserbšinu a jo, ja som navuknul graš klavír a dlatok som tak zemorne od serbskych komponistov nieco slyšaš. Jo. A napríklad od kneza Kanauka, to by si pšal jeden spiel.
0: No, a sme ubrali tošten klavírovy kus Kurta Kanaukego ga Ria Nevieste. Na klavírie grajo Helge Langhoff.

V juniju ma česká krajaka Libuše Šafránková narodne a teke smiatne žen, což jo tento žen gožba za našu muziku týženia. Jadno leto zatym, ako jo byl jeje bajkový film či vorešky za popielinku tak úspešne, jo vena grała sobu v požívabnej komédii. Film Kak deš zálaš doktor Mráčka abo Koinc vodných mužov v Čechách. Jo, jadna vod slednych vodných mužach v Čechách. Jo, a my spíšeme nento z filmu Vie muziky ten spiu, jo ta knižna znała toho muskego, znała pana pána. Ten spiu jo byl v Česky veľkým úspešne. Spívate ho Helena Vondráčková a Václav Neckáš a v komentárach pod YouTube-klipom som rovno citava jeden z najlepších spívov Vondráčkové. A přigledarie tam také žinca hoščí se domysliu na Libuše Šafránkovú.